0: Sanéo temarachtach den agsáíocht chun cabhrú leis an ggéalagar agus an tochaí tacht cua féin tar éis na pandéime. I bhithe fithe bhí rath ar iirechtaí idirhharrtathe na Parlamenta an pacáiste airgadais is móí a bhhaontas chur ar fáil, chun doling le le hirhartaí hirchéim COVID-19 agus chun gloin nuad a chláir de chud naontas a bhaoinú. D'éirigh leis na feisirí méad nach fachas riamh hena de bhaoinú bhhaontas áil, agus chuir do 60 billiún euro i dro chláir thuhanta a bhfuil EU for Health agus fís orpach. Bhí rólaí háachtach ag buséad láidir an aontais ó thaobh tionscnamh théarnamh a bhaoinú, tá cúla ganálachtaí agus cóthathú sóisialta chin tú ar fad bhealstáit an aontais. Déanag abhrenú ar an muséad fad téarmach le béimear an Ucraine agus ar neamhspleachas tionscail an aontais a bheith dú. Chuirigh tionscnamh bhfuil an téaráid don Ucraine agus ardán na technolaíochtaí stratéisiacha don Eorp in san áirimh sa bhaiséad. Chumad an Parliament suaile chistí an aontais, agus chintigh sí gur orimigh na bolstáid spruchanna ar roide agus digitucha agus an smacht reachta. Ó thaobh cearta sóisialta de, fhrid na feisirí ar san pá cóir, tréhearcacht cánach agus rialacháin a gcuine saothar éigeantais. Tré siag iarrachtaí chun cura gcuine na ceamléireachta agus sciúra airgid le reachtaíocht nua. Agus feib an athraithe ar ráide i gcairí níos proiní de réir a chéile, thug Parliament na Háirpa túsáide de chosint an chóhéil agus don inmhuanahocht. Tugadh beartas ó Mhéanacha isteach an astiochtaí carbáin a laidú, faoin si fuinneamh in anuaite a spreaga agus geilleagar níos cliise a chothú. Leis an dlí ar ráide a ghlacha go mbíon bheitheamh fithe féhéin, tá sé na chospóir ceangailtocht don aontas a bheith éráid nóduach fih fithe chuige, agus astiochtaí gás ceapatasa laidú chuig a chuig fáin géad ar a laid fé fethe trocha. Ina haantasan chlach an Parliament rialacha níos déine fé chailíocht an éir, agus ceanglais nua chun drahíló facáistíocht agus astiochtaí tionscliacha a laidú an san aontas. Tugadh túsáide duneistú a technolaíochtaí glanna agus a tionscnamh a bhain leis an ngéalagar ceorclach, mar réon le bearta chun an DRI siú a chóraach agus chun tóltas an bhuanaithe a chur chun cín. Sa réimse digitach chuirh béim ar thábháiltacht agus amíochas a chin tú. Tugadh isteach rialacháin lena gasnítar príomhhaidechas sonraí, lena gaithítar an chibreláandáil agus nuálaíocht a technolaíochtaí digitacha, ag leagann síos bunthra do géalagar digitach a meid bara fé. Déileadh an Parliament intlacht théarga eiticiúil, níos mó chuntasachta dardáin ar líne, agus cosint sonraí níos láidre. Tré hionscna bhfuil an gníomh am thairbhísí digitacha agus an gníomh am margaí digitacha, leagadh síos caidáin le haig amíocht chóir agus cearta úsáidóirí. Chuirigh beartta cibreláandála níos láidre agus spás orpach sonraí sláinte ar bun chumá. Chuir an Parliament cearta agus cosint tábhailtóirí i gcríoláir na hoibre ar an aistrú glas agus ar an aistrú digitach. Chuirigh beartta sé bhaim chun tábhailtóirí a chuchtú, chun cleachtas tóilta sin bhuainithe chur chun cín, agus chun litreacht digitach a dheosú, chun i cintú go mbainigh gachéine san aontas tarifa as an dul chun cín san. Bhí an téanta sláinte orpach ar na tosaíochtaí a bhí ag an Parliament sa naoú téarma reachtach. Tá sé mar aim leis cóiris cuairim sláinte agus olamhachta le ggéirchéimne an airtú. Déan ag iarrachtaí chun cóir dú an airtú, reachtain ar vacsíní a dheangnú agus bunagar cuairim sláinte a dheosú ar fud bhealstáit an aontais. Déan ag muinú an chláir EU for Health a bhéadú féithraí chun bunagar sláinte poiblí agus cumis freagartha ar ggéirchéimne an airtú. Chruthaíodh fochuis de buan am láinte phoiblí le haig cóir dúnias fear, agus tionscnamh bhfuil an cártamí chumis orpach, ar bé as aimdóibh reachtain ar chuairim sláinte agus cuimseocht a dheosú. Bhí has fós atóir túsáide de rúthlein imirce agus tarman. D'oibrigh Parliament na Háirpa i dro achorú cuimseoch ar chóras imirce agus tarman an aontais, chun beartas imirce chofarma agus chéanach tuaile a chruthú, chun dlúfáirtíocht a chintú a meas na mbolstáit, agus chun prúnsabail chearta an duine a chuibh nó. Leis an bacáiste imirce agus tarman tugad isteach a chóirithe cuimseocha chun nósna imeachta chuí chóirú, cearta déana na imirceach a chosint, agus aigethuairt ar bhunchúisna na himirce. Dí riag na hiireachtaí ar chonairí imirce dleathacha, daoine nua thagcha chóthathú sa lucht saothair, agus muirseach do dhéanamh an gníomhreacht orpach am an gáir de teorann agus cósta, lena gin títar chur chuig a cofa me le sláandáil teorann agus ábhar imní chéanúla. Agus go leor tanna scéomh fola tuaile táilúint, Léirig Parliament na Hárpa dlúfáirtíocht leis an Ócráin. Cháin an Parliament cogad fóach na Rúise, chuir sí smacht fan í a bhaim agus chuir sí cáir réan óil ar fáil. Díir na feisirí go gur faoi tús leis an gabalíocht chun an Ócráin a thuir isteachan san aontas agus go neathnófaí cuir na cogaigh na Rúise, agus thacaí idir le mionanta déan leathacha agus ceannasach na Ócráine. Tugadh tacaíocht taileoireachta agus réan óil don Ócráin, rud a léirigh dúfacht an aontas a lena síochána na chósaíochta agus ceannasacht a chósan ar ríist. Nár tíag ról dán dán éantis trai hionscnaf lena gurtar an cóirid an áisiúnta agus ceartán duine chun cín. Bhí seasamh le lóchana déan leathacha agus ceart a banúsacha fós na bhantlach do bhisin an éantis. Déna gíochtaí chun institúidí déan leathacha an ártú, an smacht reachta a chosant, agus ceart a gachéine tá na gcónaí in san éantis a chosant, agus é mar aim leis sin únrachas agus a léimnacht chéan leathas na hárpa a chin tú. Chuig an Parliament in Lech le héile bheith a chóirithe toghain agus institúidecha chun tréhearcacht, cúntasacht agus rialachas déan leathach leis ag den aontas a dheosú. Cuirigh tugraí a raig chun próiseas cintóireachta a chuí chóirú, rannpháirtíocht na saoránach a bhéadú, agus muinín an institúidí an aontas a chothú. Is léir, fiú agus an taontas a dul in Lech le dúshláin nach fachas le héad riamh Riversa, gúil dulchan cín suntasach déanta a dro áireacht níos cliise, níos digití agus níos aléimní. Tré húsáite a thuairt an téarnamh na mbeach, do ghníomhúir san na héráide, agus do lóchana déan leathacha, tá an taontas réig le dul in Lech le castachtaí na todhchaí. Sí Parliament na Hárpa chuir an podcréil a sáid de láthair. Is féad leat éisteacht le tuilepod craoltaí ar Europarl Radio.
1: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou institucí Evropské unie, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se tak řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešní epizodě se podíváme na důležité téma. Jak najít spolehlivé zdroje a rozeznat oficiální informace pocházející z evropských institucí. To je zvlášť důležité v dnešní době, která je plná dezinformací.
2: Jak se volby do Evropského parlamentu blíží, je důležité si zjistit spolehlivé informace o kandidátech, jejich programech a důležitých a aktuálních tématech. Jenže na internetu je plno zavádějících informací, takže odlišit, co je pravda a co výmysl, nemusí být vždy úplně jednoduché. Dnes si povíme o strategiích, které vám pomohou se v záplavě informací lépe vyznat. Ze všeho nejdřív si pojďme připomenout, proč jsou spolehlivé zdroje vlastně důležité. Zavádějící informace totiž mohou ovlivnit to, jak na věci pohlížíme a jak se rozhodujeme, zejména pokud jde o volby. Evropská unie je složitá organizace a pokud chce člověk porozumět tomu, jak funguje, potřebuje mít přesné informace.
1: Když něco hledáme na internetu, většinou jako první zadáme klíčové slovo do vyhledávače. To není špatný začátek. Jen je potřeba mít na paměti, že první výsledky vyhledávání nemusí být vždy ty nejspolehlivější. Většinou se totiž jedná o nejnavštěvovanější stránky nebo jsou zkrátka sponzorované. Pokud chcete spolehlivé zdroje, jedním z prvních kroků je zamířit přímo na oficiální webové stránky evropských institucí. Tam naleznete přesné a aktuální informace nejen o jednotlivých politikách a právních předpisech, ale také o tom, jakou úlohu konkrétní instituce mají. Hlavní oficiální internetovou stránkou Evropské unie je europa.eu, která nabízí spoustu informací přímo od zdroje.
2: Jak ale poznáte, že se jedná o oficiální stránky Evropské unie? Nejdůležitějším znakem je, že všechny oficiální stránky končí doménou europa.eu. Navíc si je můžete přečíst ve všech úředních jazycích Evropské unie. V dolní části jsou uvedeny odkazy na ostatní evropské instituce či kanály. Fakta a čísla na oficiálních webových stránkách procházejí kontrolou a jsou ověřována ve vědeckých zdrojích a u statistických institucí. Také doporučujeme sledovat oficiální účty na sociálních sítích, které evropské instituce sami provozují nebo je alespoň schválili. Tyto účty často prezentují spolehlivé aktuální informace a vysvětlují důležitá témata. Ověřené účty obvykle poznáte tak, že u jména mají modrou fajfku, což značí, že jsou pravé. Kromě toho je také dobré zavítat na oficiální stránky politických stran a kandidátů do evropských voleb. Tam totiž můžete získat podrobné volební programy, které vám pomohou se informovaně rozhodnout.
1: Velmi důležité je pak informace ověřovat u více zdrojů. Pokud narazíte na překvapivou nebo kontroverzní zprávu, ověřte si její pravdivost u seriózních novinářských organizací nebo na internetových stránkách, které se na ověřování faktů specializují. V neposlední řadě buďte obezřetní, co se týče informací sdílených na sociálních médiích. Sociální sítě sice mohou být velmi užitečné, pokud chcete navázat kontakt s ostatními a mít aktuální informace, ale zároveň mohou posloužit jako živná půda pro zavádějící informace. Než něco z internetu budete sdílet nebo považovat za pravdu, vždy si nejprve ověřte zdroj a autora.
2: Takže abychom si to shrnuli. Vyhledávání spolehlivých zdrojů před volbami do Evropského parlamentu je klíčovým krokem k tomu, aby se člověk mohl informovaně rozhodnout. Pokud se tedy chcete orientovat v záplavě zavádějících informací a svá rozhodnutí mít pevně podložená, procházejte si oficiální webové stránky, ověřujte informace z několika různých zdrojů a k obsahu na internetu přistupujte kriticky.
1: Váš hlas rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat, je to zodpovědnost nás všech a každý z nás vnímá svoji roli.
2: Další podcasty si můžete poslechnout na portálu Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
5: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
4: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
5: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
3: Nato in Trentino.
4: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
5: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
4: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
5: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
4: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
5: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
4: I en tid, hvor Italien

0: 2014 přijala Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách. Jedná se o vůbec první úmluvu, která upozorňuje na to, že k mrzačení ženských pohlavních orgánů dochází i v Evropě. Stanoví řadu konkrétních povinností týkajících se prevence těchto praktik, boje proti nim a podpory obětí. V Evropské unii vstoupila úmluva v platnost dne 1. října 2023. Podívejme se nyní podrobněji na to, co v této věci podniká samotná Evropská unie. Unijní politika je vůči těmto praktikám zcela nesmlouvavá. Označuje je za formu zneužívání dětí a genderově podmíněného násilí, jež se Unie zavázala odstranit. Mrzačení ženských pohlavních orgánů navíc porušuje celou řadu lidských práv, včetně práva na zdraví, zákazu mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a práva na život v případech, kdy podobné zákroky vedou až k smrti. Všechna tato lidská práva jsou zakotvena v Listině základních práv EU. Důležitým faktorem, kvůli kterému je mrzačení ženských pohlavních orgánů velmi obtížné monitorovat, je migrace. Přibližně 20 000 žen a dívek ze zemí, ve kterých se praktikuje, každoročně žádá o azyl v Evropské unii, přičemž se odhaduje, že 1 000 z nich žádá o azyl přímo z tohoto důvodu. Jejich počet se navíc od roku 2008 neustále zvyšuje. Evropská směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl na to pamatuje a řadí jeho potenciální oběti mezi ty nejzranitelnější žadatele. Co však s těmi, kdo se již obětí stali? Evropská unie v současnosti nemá vlastní zastřešující legislativu na ochranu žen před násilím, ale bojuje proti tomuto fenoménu pomocí řady jiných nástrojů z různých oblastí. Například směrnice o právech obětí stanoví právní požadavek na poskytování podpůrných služeb obětem násilí, včetně těch, které podstoupily zmrzačení pohlavních orgánů. Konečným cílem je dosáhnout dlouhodobé a udržitelné změny přímo v dotčených komunitách. To je jediný způsob, jak se tohoto problému úspěšně zbavit. I když Evropská unie podniká kroky proti mrzačení ženských pohlavních orgánů ve všech oblastech své politiky, mnoho naléhavých opatření k jeho zastavení je v kompetenci jednotlivých členských států. Ve všech zemích unie jsou již tyto zákroky stíhány, a to buď jako samostatný trestný čin, nebo jako ublížení na zdraví. Vzhledem k jejich povaze se však k soudu dostane jen velmi málo případů. Evropský parlament se o stíhání pachatelů zasazuje již od roku 2001 a vede se přitom celkem úspěšně. V dnešní době se dokonce jedná o jednu z priorit Evropské unie. V současnosti tomuto problému věnuje zvýšenou pozornost i celá mezinárodní scéna. K tomu parlament přispěl zvyšováním povědomí o těchto praktikách, mimo jiné i prostřednictvím svého výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Pokud tento problém chceme vymítit do roku 2030, je potřeba zaměřit se na 3 složky – prevenci, ochranu a stíhání. Máme před sebou dlouhou cestu, ale přinejmenším jedno je jasné – mrzačení ženských pohlavních orgánů nesmí být tolerováno. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Lux, kvadam skananert lacht fechnen a horpe fefer koig. Ta kvadam skananert lacht fechnen a horpe lux fefer koig buite egenskanan flow. Siad sa halanas na kereskanan ele vienzen a meert. Animal, the homie, intercepted, agus Julie keeps quiet. Is ganon fantasiachta ach tuachta biochna e flo, a stuar an sganon ar Latviach gin sil baluadas. Is cosuil gwyl an seil a tachan derig. Is anavi anar e cat, ach tush gwyl a valis gristeg til tamora fain che tarmin ar vod an oil grupa anavehe ele, agus begar dola gorlo dan oin an ifiachti. Agus iad scuite mar chun saol ar an mád, téint den ngleicle dúthláin chun iarúnú den saol nuasa. Cuirg fló láthair den chéadúr sa an óg an set an ragar ag féile scanán can féfé cehar. Bhuaig an scanán dúis an scanán beochana is fear ag 6 gradam is nócha an achtamh. Bhuaig sé dúis na Golden Globes den scanán beochana is fear chomá. Tá spáinag na cuaig scanán ar Skyline ar fud na hárpa agus bhí an lucht féachana in an vóta chahab dá rá a scanáin. Cineag an raungú derig tréad an vóta poiblí agus vóta eisirí fáilament na hárpa a chur le chéile, agus bíú chuige fan géad an bhóta tá gach.

0: Opa. Sheta gesh the lux, gradam scananeath the lot fechna na horba, na or the harrington scanani yailal na temi so shilta agus polituile. Tashima aimlesh facet the vuskul fe han keshna so shilta, polituile, agus kultura. She Europarl Radio, Radio Greyson, Parliament na horba, a current podcrail asa the law.
1: Представьте си, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moule frites, vychýrené slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako jej členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliárd bankoviek a 52 miliárd mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, Fac parte din biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
3: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper.
2: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
3: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
2: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
4: Même si la plupart des achats dans l'Union européenne se font encore dans des magasins physiques et sont principalement payés en espèces, les achats en ligne et le paiement électronique se développent de façon spectaculaire. Une grande majorité de personnes dans l'Union, en particulier les moins de 45 ans, procèdent à des achats en ligne au moins occasionnellement. Et que ce soit sur Internet ou dans des magasins physiques, les paiements sans espèces, notamment au moyen de porte-monnaie électronique, sont de plus en plus fréquents. Cette nouvelle économie numérique est toutefois confrontée à d'importants défis, notamment des enjeux liés à la cybercriminalité, à la protection de la vie privée et à l'environnement. Mais la commodité et l'efficacité de ces outils, tout comme leur popularité auprès des jeunes, font que leur utilisation continuera de croître, y compris grâce au soutien qu'apporte l'UE à l'économie numérique. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode porte sur l'essor du commerce en ligne et des paiements dématérialisés. Alors qu'en 2015, 7% de toutes les transactions de détail étaient effectuées en ligne, en 2020, cette part a plus que doublé. C'est tout particulièrement la Chine qui alimente cette tendance, puisque plus d'un tiers de ses ventes de détail s'y sont faites en ligne en 2019, soit, de loin, le taux le plus élevé dans le monde. Cette croissance du commerce électronique se concentre sur les places de marché en ligne chinoises et américaines, telles que Taobao et Amazon. 84% de la population de l'UE utilise régulièrement Internet. Le commerce électronique a donc toutes les chances de s'imposer en Europe. Selon Eurostat, 60% des citoyens européens ont fait un achat en ligne en 2019, contre 32% en 2009. Ce pourcentage est encore plus élevé chez les jeunes. Dans l'UE, le profil typique d'un acheteur en ligne correspond à une personne de moins de 65 ans, au niveau d'éducation élevé et en situation d'emploi ou de formation. En revanche, les groupes qui ont moins d'argent à dépenser, comme les retraités et les chômeurs, sont moins enclins à faire des achats en ligne. L'irruption de la pandémie de Covid-19 a brusquement modifié le paysage du commerce électronique, puisqu'il convenait de rester chez soi et d'éviter les contacts sociaux. En Chine, par exemple, les commandes de produits frais sur un même marché en ligne ont triplé en l'espace de 10 jours en février 2020. Les efforts visant à réduire les contacts interpersonnels se sont également traduits par une augmentation des paiements électroniques sans contact. Mais la pandémie a également conduit les vendeurs en ligne à surfacturer certains articles, y compris les masques et les désinfectants pour les mains, parfois de plus de 2000%. L'essor du commerce électronique a contribué à la diffusion de nouvelles possibilités de paiement dématérialisées, y compris le porte-monnaie électronique qui se répand de plus en plus et permet aux utilisateurs de payer avec leur smartphone. Néanmoins, 80% des achats en Europe sont toujours réglés en espèces, bien que cela varie considérablement d'un pays à l'autre. Il faut savoir qu'à l'échelle de l'UE, il n'existe actuellement aucune méthode de paiement de détail commune autre que l'argent liquide en euros, ce qui préoccupe la Banque Centrale Européenne. La montée en puissance du commerce en ligne et des paiements sans espèces a clairement des avantages, mais aussi des inconvénients. Il a été démontré que le commerce électronique favorise la création d'emplois, en particulier dans les pays en développement, bien qu'il reste des incertitudes quant à la qualité de ces emplois. Les paiements dématérialisés réduisent la fraude et les coûts liés au traitement des espèces. Enfin, 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de compte bancaire, de sorte que l'essor des paiements mobiles, pour lesquels un tel compte n'est pas nécessaire, peut rendre les paiements électroniques plus accessibles à des groupes qui, au quotidien, dépendent principalement de l'argent liquide. Du côté des préoccupations que suscitent les grandes plateformes actives dans le commerce électronique, telles qu'Amazon, se trouve leur capacité à obtenir un énorme avantage par rapport aux magasins physiques grâce aux grandes quantités de données qu'elles recueillent sur leurs utilisateurs. En Chine, par exemple, les outils de reconnaissance faciale sont de plus en plus utilisés à des fins commerciales et pour d'autres usages. Même si le règlement général sur la protection des données de 2016 a rendu ces questions moins problématiques dans l'Union européenne, la prudence reste de mise. Le commerce électronique aggrave en outre la pollution en raison de l'augmentation du nombre total de colis commandés et du transport nécessaire à leur livraison. Les entreprises prennent différentes mesures pour résoudre ces problèmes, mais des solutions plus globales sont nécessaires. Le commerce électronique et les paiements dématérialisés présente également un risque accru de cyberattaque et d'atteinte à la cybersécurité, un problème qui préoccupe fortement les citoyens européens. Enfin, il y a aussi dans le commerce électronique des enjeux liés à la sécurité des produits. En effet, des recherches récentes ont montré que les trois quarts des produits achetés sur les principales places de marché en ligne n'ont pas passé tous les tests de sécurité. Depuis de nombreuses années, l'UE soutient de vastes transformations pour préparer l'Europe à l'ère du numérique. Elle a adopté une législation visant à faciliter la vente en ligne dans tous les pays, à protéger le droit des citoyens européens à la vie privée dans l'environnement numérique, à améliorer la protection des consommateurs, à lutter contre la cybercriminalité et à améliorer les normes de sécurité des produits. L'Union européenne a prévu un plan d'action en matière d'éducation aux compétences numériques et soutient les petites entreprises afin de leur permettre de prospérer dans ce nouvel environnement. Dans le même temps, elle met en œuvre son pacte vert et s'attelle à rendre l'économie européenne neutre en carbone d'ici à 2050. Dans un contexte de concurrence accrue avec d'autres régions du monde, en particulier les États-Unis et la Chine, l'objectif de parvenir à l'indépendance numérique sera de plus en plus important pour l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
5: Euroopan parlamentti julkaisi huhtikuun puolivälissä tiedot viimeisestä eurobarometritutkimuksesta ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja. Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat huolissaan geopoliittisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää parlamentin kevään 2024 eurobarometrista. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa ne järjestetään 9. kesäkuuta. Tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö kansalaisista aikoo äänestää näissä vaaleissa, joilla valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Kiinnostus vaaleja kohtaan ja tietoisuus vaalien ajankohdasta ovat kasvaneet viime syksyn kyselyn jälkeen. 60 kansalaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista. Yli 70 ilmoitti aikovansa todennäköisesti äänestää. Tämä osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia vaalien merkityksestä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 80 vastaajasta katsoo, että se tekee äänestämisestä entistäkin tärkeämpää. Kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset haluavat parlamentin asettavan etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan sekä kansanterveyden edistämisen. Seuraavaksi mainittiin talouden tukeminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EU:n puolustus ja turvallisuus. Tulevaisuuteen katsottaessa vastaajat pitivät puolustusta ja turvallisuutta tärkeimpinä prioriteetteina EU:n maailmanlaajuisen aseman vahvistamisessa. Seuraavina painopisteinä pidettiin energiakysymyksiä ja elintarviketurvaa. 40 kansalaisista katsoo, että EU:n rooli on tullut tärkeämmäksi viime vuosina. 35% on puolestaan sitä mieltä, että sen rooli ei ole muuttunut. Lähes 3/4 kansalaisista katsoo, että EU:n toimilla on vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. 70 on sitä mieltä, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Tämän vaalikauden lähestyessä loppuaan 81% EU:n kansalaisista on myönteinen tai neutraali kuva Euroopan parlamentista, ja enemmistö EU:n kansalaisista haluaisi, että parlamentti olisi tärkeämmässä roolissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti. Nämä vaalit ovat ratkaisevat, koska ne osoittavat, mihin suuntaan etenemme. Te voitte vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää, älkää antako kenenkään muun päättää puolestanne. Tutkimuslaitos Verian teki kyselyn helmikuussa parlamentin toimeksiannosta. Siihen vastasi yli 26 000 kansalaista 27 EU-maasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi byl vizionář. Ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují. Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentína a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás po zdlouhavé a pracné diskuzi již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek, nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes.
6: Questa è l'Europa immaginata.
7: Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
6: Realizzeremo la sua visione.
7: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
8: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. Trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmianę nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły albo zachowały ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować 2 rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę. A zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
9: Todos os anos, a poluição atmosférica causa centenas de milhares de mortes prematuras em toda a União Europeia. Está associada a doenças cardíacas, problemas respiratórios e até ao cancro. Certos poluentes podem danificar o nosso ADN, enquanto outros reduzem a qualidade da água e do solo e prejudicam os ecossistemas. Ao mesmo tempo, a poluição sonora está a aumentar, sobretudo nas cidades. Isto não só afeta os nossos padrões de sono e níveis de stress, como também a nossa saúde a longo prazo. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, vamos respirar fundo e falar sobre a poluição atmosférica e sonora na União Europeia e como a UE está empenhada em reduzir o seu impacto na nossa saúde e no ambiente. A luta contra a poluição atmosférica e sonora não se trava isoladamente. Faz parte do quadro mais vasto da política ambiental da União Europeia, que se baseia nos tratados da UE e se destina a proteger a saúde humana, a preservar os recursos naturais e a promover o desenvolvimento sustentável. A poluição atmosférica e sonora são domínios prioritários desta estratégia ambiental, a par da ação climática, da biodiversidade e da transição para uma economia circular. No centro de tudo isto está o Plano de Ação para a Poluição Zero, o roteiro da UE para reduzir a poluição nociva e criar uma Europa mais saudável e sustentável. Comecemos pela qualidade do ar. A União Europeia dispõe de regras rigorosas previstas na Diretiva Qualidade do Ar Ambiente, que definem limites para poluentes como as partículas finas, os óxidos de azoto e o ozono. A diretiva exige que os Estados-membros monitorizem a qualidade do ar, publiquem dados e tomem medidas se os limites forem excedidos. Em 2024, as regras foram revistas, aproximando as normas europeias das mais recentes recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nomeadamente, a diretiva revista reduz em mais de metade o limite anual para as partículas finas, um dos poluentes mais nocivos. A UE também define valores limite nacionais de emissão para os principais poluentes e adota regras específicas para setores como a indústria, a agricultura e os transportes. O transporte rodoviário é desde há muito uma importante fonte de poluição. Ao longo dos anos, a União Europeia tornou mais estritas as normas aplicáveis às emissões dos automóveis, furgões, caminhões e autocarros. Estas normas incluem limites mais rigorosos para os óxidos de azoto e as partículas finas. Aplicam-se a veículos a gasolina, gasóleo, híbridos e até elétricos. Mas não se trata apenas do transporte rodoviário. No âmbito da sua estratégia climática mais vasta, a União também tomou medidas para reduzir as emissões provenientes do transporte marítimo e da aviação, incluindo novos regulamentos sobre os combustíveis sustentáveis e o transporte marítimo ecológico. Na indústria, a revisão da Diretiva Emissões Industriais ajudará a reduzir as emissões das grandes instalações industriais e explorações agrícolas. As novas regras entram em vigor a partir de 2026. Passemos à poluição sonora, menos visível, mas igualmente prejudicial. Cerca de um em cada cinco europeus está exposto a níveis de ruído considerados excessivos, principalmente devido ao tráfego. O ruído crónico pode causar stress, perturbações do sono e doenças cardiovasculares. Também perturba a vida selvagem. A Diretiva Ruído Ambiente, de 2002, exige que os Estados-membros façam um levantamento dos níveis de ruído e elaborem planos de ação. Foram feitos progressos, mas insuficientes. No âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero até 2030, a União Europeia visa reduzir em 30% o número de pessoas afetadas pelo ruído crónico dos transportes. Se não forem introduzidas novas medidas, este objetivo pode não ser alcançado dentro do prazo. Para ajudar a reduzir a poluição sonora, a União adotou também limites específicos de ruído para o tráfego rodoviário, os caminhos de ferro, as aeronaves e até o equipamento exterior. O Parlamento Europeu desempenha um papel fundamental no reforço destas regras. Tem defendido sistematicamente normas de qualidade do ar mais rigorosas, uma melhor aplicação e objetivos mais ambiciosos. Desempenhou também um papel de liderança na resposta a escândalos, como o das emissões da Volkswagen e na defesa da rotulagem de ruído dos carros, bem como na definição de limites de ruído mais rigorosos. Assim, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a União Europeia está a intensificar os seus esforços para reduzir a poluição atmosférica e sonora, com céus mais claros, ruas mais tranquilas e vidas mais saudáveis no horizonte. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
7: De Europese Karel de Grote Prijs voor Jongeren wordt toegekend aan projecten van jongeren om de democratie in Europa te bevorderen. Deze projecten zijn meestal ook bedoeld om het wederzijdse begrip in Europa en de rest van de wereld te versterken. Dankzij deze prijs krijgen jongeren erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ons bewustzijn over een Europese identiteit te vergroten. De Europese Karel de Grote Prijs voor Jongeren is in 2008 in het leven geroepen en wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote Prijs in Aken in Duitsland. Elk jaar selecteren nationale en Europese juries één project uit elk EU-land. De nationale winnaars mogen naar de prijsuitreiking in Aken. Daar wordt de winnende top 3 bekendgemaakt. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats op 12 mei. De eerste plaats ging naar het project ILEM uit België. Het gaat om de allereerste taal-app die op maat gemaakt is voor vluchtelingen en asielzoekers. In de app wordt taal gebruikt om culturele misverstanden tussen vluchtelingen en het land waarin zij wonen op te helderen en de kenniskloof te dichten. De ILEM-app bevat nuttige zinnen, verhalen om de taal te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. De bedenkers van de app willen met dit project mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen. Het idee voor de app kreeg vorm in 2021 onder het motto Gemaakt door vluchtelingen, voor vluchtelingen. Twee andere projecten behaalden een gedeelde tweede plaats, namelijk het Mobiele Klimaatmuseum uit Litouwen
10: en de Europese correspondent uit Nederland. Het Mobiele Klimaatmuseum werd in mei vorig jaar opgericht door Active Youth, een for-purpose organisatie uit Litouwen. Het doel van het project is mensen aanmoedigen om milieubewuster te gaan leven. Het museum bestaat uit 4 mobiele zeecontainers die 4 thema's vertegenwoordigen: de klimaatverandering, de Europese Green Deal, duurzame landbouw en gezonde voeding en praktische tips om minder te consumeren. De tentoonstelling kan ook in andere landen nagebouwd worden. De andere winnaar van de tweede plaats was de Europese correspondent, een project uit Nederland. Aan dit project uit 2022 nemen 140 jonge journalisten uit heel Europa deel om artikels te schrijven met een Europese invalshoek. Dankzij een team van correspondenten kan op hun website en in hun nieuwsbrief verslag uitgebracht worden over heel Europa. De doelgroep is een community van burgers die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
11: Alcide De Gasperi oli visionär. Tema visioon ei tuginenud udustele ideaalidele, vaid selle oli kujundanud kogemus, mille saab ainult see, kes on näinud lagunemas impeeriume.
6: Linea di falla dell'imperi.
11: Nii ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Need sõnad annavad hea ettekujutuse Alcide De Gasperist, poliitikust, kelle unistus oli Euroopa riigid rahus ühendada. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Jätkame Euroopa Liidu aluse panijate tutvustamist. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Alcide De Gasperi sündis 19. sajandi lõpul Austria-Ungari keisririigi osas, kus elasid enamuses itaallased. Ta võitles vankumatult fašismi vastu ja asutas 1943. aastal kristlik-demokraatliku partei. Pärast teist maailmasõda 1945. aastal sai temast Itaalia vabariigi esimene peaminister. De Gasperi juhtis Itaalia valitsust kuni 1953. aastani. Koos Konrad Adenaueri ja Robert Schumaniga propageeris ta innukalt Euroopa ühinemist. Üks tema peamisi veendumusi oli, et riikidel ja inimestel on omavahelisest koostööst palju võita.
6: Nato on Trentino.
11: De Gasperi sündis Trentinos, piiride ja piiri ületamise maal, kus ta koges üleminekut ühest ajastust teise. Ta suutis näha piiridest ja ajaloo horisondist kaugemale ning kujutleda ühinenud Euroopat, kus mitmekesisusest on saanud suure ühisprojekti peamine tugevus. Alcide De Gasperi sündis 3. aprillil 1881 Trentino Alto Adige mägedes. Piirkond, mida tuntakse ka Lõuna-Tirooli nime all, kuulus tollal Austria-Ungari keisririigi koosseisu. Tema pühendunud katoliiklastest vanemad olid väga vaesed. 1900. aastal kolis De Gasperi Viini, kus ta õppis filoloogiat ja osales aktiivselt katoliiklikus üliõpilasliikumises. Pärast ülikooli lõppu naasis De Gasperi Trentinosse ja asus tööle ajakirjanikuna ühes katoliiklikus ajalehes. Lisaks võitles ta selle eest, et itaallastel, kes olid Austria-Ungari keisririigis vähemusrahvus, oleks rohkem õigusi. Kui keisririik 1918. aastal lagunes, sai Trentinost Itaalia osa. Aasta hiljem osales De Gasperi Itaalia rahvapartei asutamisel. 1921. aastal valiti ta Itaalia parlamenti. 1920. asus Mussolini Itaalias võimu enda kätte koondama. 1926. aastal keelasid fašistid ära kõik teised parteid, sealhulgas Itaalia rahvapartei. Selle juhid pagendati kas ainult poliitilisest elust või lausa riigist. De Gasperi vahistati 1927. aastal ja mõisteti 4 aastaks vangi. Tänu paavst Pius 11. sekkumisele vabanes ta enne tähtaega ja töötas seejärel 14 aastat Vatikani raamatukogus. Raamatu riiulite vahel mõtiskles ta, kuidas oma usulised väärtused poliitilise tegevusega ühildada. Oma mõtted pani De Gasperi lõpuks kirja brošüüri Idee rekonstruktiive ehk ideed ümberkorralduseks, mille alusel asutas ta 1943. aastal salaja Kristlik-demokraatliku partei. Pärast fašistliku režiimi kukutamist sai De Gasperist Itaalia peaminister. Ta juhtis Itaalia valitsust 1953. aastani. De Gasperi juhtimisel hakati Itaaliat uutel alustel üles ehitama. Värskele vabariigile koostati põhiseadus ning riigis tehti mitmeid reforme, et tugevdada demokraatlikke institutsioone ja majandus taas jalule aidata. Näiteks anti naistele valimisõigus, korraldati eluaseme ja maareform ning keskenduti energiainvesteeringutele ja Lõuna-Itaalia arengule. De Gasperi pooldas kindlalt rahvusvahelist koostööd. Ta uskus, et Itaalia peab oma koha rahvusvahelisel areenil taastama. Suure sammu tegi De Gasperi selleks 10. augustil 1946, kui ta esindas Itaaliat Pariisi rahukonverentsil. Siinsel ülemaailmsel foorumil sõnavõttes tunnen, et kõik räägib minu vastu, välja arvatud teie viisakus minu kui inimese suhtes. Tunnen end süü alusena eelkõige seetõttu, et mul on endise vaenlase staatus ja tõsiasja tõttu, et mind on siia kutsutud alles nüüd, kui kõige mõjukamad teist on pärast pikki ja keerulisi arutelusid juba oma järeldused teinud. Ajal, mil Itaalias tegutses Lääne-Euroopa üks suurimaid kommunistlike parteisid, õnnestus De Gasperil veenda Itaalia liituma nii Ameerika Ühendriikide Marshalli plaani kui ka NATO-ga. De Gasperi mõistis, et selleks, et Itaalial oleks tulevik, tuleb kõigepealt luua tulevik Euroopale. Tulevik, mis ei oleks mineviku nägu. Ja seda ta tegigi. Ta sai aru vajadusest leida kompromisse, aga jäi samal ajal kindlalt pühendunuks põhimõttele, et mitte iialgi teha kompromisse väärtuste arvelt, millesse ta uskus ja millesse meie ikka veel usume.
6: Noi tutti crediamo.
11: De Gasperi oli kindlalt selle poolt, et Saksamaal lubataks rahvusvahelisse kogukonda naasta. Koos Lääne-Saksamaa kantsleri Konrad Adenaueri ja Prantsusmaa välisministri Robert Schumaniga propageeris ta aktiivselt Euroopa ühendamist. Neid kolme meest ühendas see, et nad olid kõik pärit piirialadelt ja kannatanud fašismi tõttu. Nad mõistsid, et pikkadele sõdadele lõpu tegemiseks on vaja piirid ületada. De Gasperi toetas Schumani deklaratsiooni, mis viis Euroopa söe ja terase ühenduse loomiseni ning pooldas ka Euroopa ühise kaitsepoliitika ideed. 1951. aastal pidas ta Strasbourgis Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel prantsuskeelse kõne Euroopa kaitseühenduse tähtsusest. Kui loome ainult ühised haldusorganid ja puudub kõrgem poliitiline tahe, mida viiks ellu keskne organ, kus riiklikud huvid saaksid kokku, täpsustuksid ja kujuneksid kõrgemaks liiduks, riskime sellega, et meie Euroopa ühendamise püüdlus tundub üksikute riikide elujõulisuse kõrval külma ja elutuna. De Gasperi oli veendunud, et Euroopa ühinemine tooks kaasa rahu ja demokraatia. Tema nägemuses ei olnud ühinenud Euroopa mõeldud omaette riike asendama, vaid kujutas endast partnerlust, mis võimaldab riikidel tänu omavahelisele koostööle tugevamaks saada. Piirialal üles kasvades, vähemusse kuuludes ja fašistliku režiimi all elades oli ta saanud kogemusi, mille valguses oli selge, et sõjast taastumiseks ja uute õuduste ärahoidmiseks tuleks Euroopa ühendada. Tema nägemus oli väga sarnane Schumanni ja Adenaueri omale. Neid kõiki võib pidada Euroopa Liidu kujundajateks. Kuigi Alcide de Gasperi suri 1954. aastal ega näinud oma unistuse täielikku täitumist, on tema tähtsust Euroopa lõimumisele

0: lahendusi pakkuvatel väärtustel. Meenutagem teda, austagem tema pärandit ja viigem iga päev ellu tema nägemust.
1: Realizzeremo la sua visione.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar Raadio veebisaidilt.
2: W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko. Kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie, o kwestorach mało kto słyszał, ale bez kwestorów parlament nie mógłby funkcjonować. Kwestorów jest pięcioro. Zasiadają oni w prezydium, organie, który jest tematem innego odcinka tej serii podcastów. Razem tworzą kolegium kwestorów i spotykają się mniej więcej raz w miesiącu podczas sesji plenarnej. Kolegium kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe, bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. Odpowiada na przykład za usługi medyczne, transport, wyposażenie biur, zatrudnianie stażystów i za kursy językowe. Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów, jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku. Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją. Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w przypadku przewodniczącego parlamentu, kadencja kwestorów trwa 2,5 roku. Kwestorzy mają głos doradczy w prezydium. Oznacza to, że prezydium może pytać ich o opinię, ale nie biorą oni udziału w głosowaniach. Mogą proponować zmiany różnych regulaminów przyjętych przez prezydium. Z kolei wszyscy posłowie mogą zadawać pytania o to, jak kwestorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcesz zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
3: Hodnoty a principy jako rovnost a nediskriminace tvoří jádro listiny základních práv Evropské unie. Přesto jsou lesby, gejové, bisexuálové, transgender, intersexuální a queer lidé v Evropě i jinde ve světě stále diskriminovaní. Unie má nicméně k dispozici několik nástrojů, s jejichž pomocí proti diskriminaci bojuje. Je odhodlaná vytvořit inkluzívnější společnost, v níž se nikdo nebude bát být sám sebou nebo milovat, koho chce. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se věnujeme potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Lidská práva leseb, gejů, bisexuálů, transgender, intersexuálních a queer lidí jsou i dnes na mnoha místech světa systematicky porušována. V řadě zemí platí zákony, které je přímo diskriminují a kvůli kterým jim hrozí nejen násilí, ale i vězení, tvrdé tresty a často i smrt. Pod takovým tlakem navíc není ohrožené jen jejich fyzické, ale i psychické zdraví. Ve více než 60 zemích světa je například protizákonný sexuální styk, jakkoliv dobrovolný, mezi osobami stejného pohlaví. LGBTIQ lidem tam hrozí vězení, pokuty a další tresty. V nejméně 7 zemích, konkrétně Jemenu, Ugandě, Saudské Arábii, Nigérii, Mauritánii, Íránu a Bruneji, se sexuální styk s osobou stejného pohlaví trestá smrtí. Od roku 2013 zavedlo nové zákony, jimiž se vztahy jednopohlavních párů řadí mezi trestné činy hned několik zemí. Organizace Spojených národů a další lidskoprávní skupiny zákony odsoudily a upozornili, že taková legislativa spoluutváří nepřátelské prostředí, které podněcuje homofobii a zločiny z nenávisti. Jelikož rovnost a respekt k rozmanitosti tvoří jádro evropského projektu, platí v Unii jedny z nejrozsáhlejších antidiskriminačních zákonů na světě. Unie vede všechny své členské země k tomu, aby se násilí, projevům nenávisti a marginalizaci bránili jak v právní, tak i v politické a finanční rovině. Kromě toho se Unie zastává práv LGBTIQ osob jinde ve světě. Evropská komisařka pro rovnost Helena Dalliová v roce 2020 pronesla:
4: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
3: To, že lidé musí trpět kvůli tomu, kým jsou, a někdy za to dokonce zaplatit životem, je nepřijatelné. To, co se děje našim bratrům a sestrám, ve mně jen utvrzuje odhodlání pokračovat v práci ve prospěch komunity LGBTIQ lidí v Evropě a po celém světě. Víme, že i když nejsme všude vítáni, to, co děláme, je správné.
4: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
3: V roce 2020 komise přijala svou vůbec první strategii pro rovnost LGBTIQ. Za jejíž vypracování odpovídala právě komisařka Dalliová. Strategie na prvních 5 let se soustředí na 4 hlavní kategorie opatření. Za prvé boj proti diskriminaci LGBTIQ osob. Za druhé zajištění jejich bezpečí. Za třetí utváření inkluzivní společnosti a za čtvrté zaujetí vedoucí role v prosazování rovnosti LGBTIQ lidí ve světě. Ustavičná práce na poli potírání homofobie, transfobie a bifobie má právní základ jak v základních evropských smlouvách, tak v Listině základních práv Evropské unie. Listina je navíc vůbec první mezinárodní listinou lidských práv, která výslovně zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Jen zákony sami o sobě však ke změně nestačí. Předsudky a zaujatost vůči lesbám, gejům, bisexuálům, transgender, intersexuálním a queer lidem mají mnoho podob. Od slovních urážek přes fyzické násilí až po marginalizaci – a v naší společnosti jsou na denním pořádku. 2/3 lidí v Evropské unii mají za to, že diskriminace gejů, leseb a bisexuálů je v jejich zemi běžná. V průzkumu Eurobarometr v roce 2024 téměř 7 z 10 Evropanů souhlasilo s tím, že by LGBTIQ lidé měli mít stejná práva jako heterosexuálové. Stejné procento lidí se domnívá, že by v Evropě mělo být povolené manželství stejnopohlavních párů. Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 se většina Evropanů dnes staví k LGBTIQ lidem otevřeněji než dříve. A to navzdory nárůstu verbálních projevů nenávisti v reálném životě a na sociálních sítích a přijetí diskriminačních zákonů například v Maďarsku a Polsku. Pokud jde o Evropský parlament, ten v roce 2021 přijal usnesení, v němž Evropskou unii prohlásil svobodnou zónou pro LGBTIQ, což znamená, že v ní každý může být sám sebou a žít svobodně jako součást inkluzivní společnosti. Tím parlament vyslal jasný vzkaz vládám států, které v nedávné době zavedly legislativu, jež svobodu LGBTIQ potírá. Kromě toho Unie upozorňuje na potírání lidských práv LGBTIQ osob mimo Unii a na to, že je jejich situaci třeba brát v potaz v rámci azylového řízení. K diskriminaci může docházet kdekoliv a v jakékoliv oblasti života. Jakožto občané Unie musíme být součástí řešení a pomáhat chránit práva a důstojné životní podmínky lidí kolem nás. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Dostupný svugdje. U vašem automobilu, kod kuće, na mobitelu. A on je radio, što drugo. 13. veljače obilježava se Međunarodni dan radija. Tim povodom osvrnut ćemo se na taj pouzdani medij koji je jednom spasio i Eiffelov toranj. Pojavu radija omogućio je niz tehnoloških inovacija iz 19. stoljeća. Amerikanac Samuel Morse izumio je telegraf, Njemac Heinrich Rudolf Hertz otkrio je radiovalove, a 1899. Talijan Guglielmo Marconi uspostavio je prvu radiovezu preko La Manche. U Francuskoj je u prosincu 1921. novo osnovani radio Tour Eiffel počeo s emitiranjem prijenosom jednog koncerta. A samo koju godinu prije toranj je trebao biti srušen. Da, dobro ste čuli. Eiffelov toranj sagrađen je za svjetsku izložbu u Parizu 1899. i trebao je biti demontiran 20 godina kasnije. Spasila ga je funkcija divovskog radioodašiljača, a ugradnjom 12 metara visoke antene njegov je vrh dosegnuo visinu od 324 metra. No vratimo se kratkoj povijesti radija. Neki se možda sjećaju da su njihovi bake i djedovi imali goleme radioprijemnike. Njih su poslije Drugog svjetskog rata zamijenili manji tranzistori i od tog trenutka radio se mogao slušati svugdje. Tijekom 80. i 90. godina prošlog stoljeća došlo je do digitalne revolucije, kad je modulirani radioval ustupio mjesto digitalnom zemaljskom radiju i emitiranju putem satelita. Početkom novog tisućljeća nastupilo je doba podcasta i internetskog radija. Tako je radio održao korak s vremenom. Ustoličio se kao moćan instrument za slavljenje raznolikosti čovječanstva koji nudi javnu tribinu za demokratske rasprave. I dalje je među najčešće konzumiranim medijima na svijetu, a upravo je zato Europski parlament odlučio proizvoditi radijske sadržaje. Naše sadržaje možete, među ostalim, poslušati i na stranici Europarl Audio.